0: Nesnáším toho, že jsem se hned viděl a zálej.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: s naším tortičícím sádem ví, ale zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: snaž je ptal, že si jsem sáhnet ví, a to sáhnet.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.